každý pies má života. On sám i ona sama u zagrľaj malenok stána, kde ona býra ploče, koječe noče, sluša